Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: PSVT nám to tady po ránu pěkně rozářila na signálu Shine 3,5 minuty před 6 hodinou, když si tak dáme první dnešní zprávy s Luckou Sinkovou a po nich 80 na probuzení od Sandry nebo Michaela Jacksona.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme na silnice D11, tam byste se mohli zdržet na 57. kilometru ve směru hlavní město. Máme v těchto místech porouchané vozidlo, jinak jsme bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové ráno po prodlouženém víkendu přeje Lucie Sinková. Městský soud v Praze dnes začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochu zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. Dnes dorazí ze Slovenska dva vrtulníky vybavené velkokapacitními bambivaky. Finský prezident Alexander Stubb dnes setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu České republiky. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa.
0: Co se děje v regionu?
2: Do třetí fáze se překulil projekt výstavby čtvrtí Smíchov City. Její součástí je výstavba třech bytových bloků s 800 bytů. Projekt za 5 miliard korun by měl být dokončený v roce 2032. Stavba Smíchov City odstartovala už před 6 lety a celkově vyjde na 35 miliard korun. Dalších 15 miliard pak developer investuje do výstavby potřebné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie mohou už o víkendu slavit mistrovský titul, a to i přesto, že Sparta porazila Jablonec. Další podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Sparta si doma poradila s Jabloncem 2-0. V sobotu do Edenu ale pojede s nožem na krku. Pokud totiž Slávia doma derby vyhraje, stane se mistrem šance ligy. Třetí místo v tabulce si upevnila Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem. Ve skupině o záchranu pak Teplice remizovaly se Slováckem 1-1, čímž pomohly Mladé Boleslavi a Zlínu. Oba týmy se totiž definitivně vyhnuli sestupu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách bude dnes oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude po celý den slunečno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: A kromě nich ty nejzásadnější informace, které po ránu potřebujete a rozhodně nepřijdou vniveč, tedy očekávané události, jak bude na obloze, a zanedlouho otevřeme kalendárium pro dnešní 4. květnový den. S vámi Lukáš Bláha, přeju bezvadné pondělní tro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin a 10 minut vás zdravila Sandra, vstává s vámi ráno na Signál rádiu do 4. květnového dne, který je velmi významný pro všechny milovníky žánru sci-fi. Jde totiž o mezinárodní den právě hvězdných válek. Ustanoven byl díky slovní hříčce, kdy americký zápis data čteme May the Fourth, což zní podobně jako legendární hláška ze Star Wars May the Force. Květoslavové, ty mají dnes meniny a co se týče narozenin, v roce 1965 poprvé otevřela oči držitelka Českého lva Alena Mihulová, alias Sestřička, její kolega Leoš Noha, tomu je 58 let a ještě slaví fenomenální operní pěvec Adam Plechetka, dožívá se věku 41. No a mám tu i vzpomínku, roku 1941 přišel na svět hudebník Niklas Ashford. Společně s manželkou Valerie Simpson tvořili úspěšný skladatelsko-produkční tým a před 42 lety dosáhli obrovského úspěchu s tímhle hitem nazvaným Solid. Tak ať máte minimálně solidní pondělní ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Tři minuty po čtvrt na sedm se probouzíte ranním signálem a už teď při brzkém ránu máme venku poměrně příjemných 14 stupňů. Přes den pak budou podobně jako včera teploty šplhat až na letní hodnoty mezi 22 a 27 stupni. K tomu je ovšem potřeba počítat s polojasnou či oblačnou oblohou. V Čechách výjimečně, zejména teď po ránu a večer na západě, vás může potkat i nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Doufám, že u vás žádné hromy se nekonají a ať máte dobré pondělní jitro.
1: Signál Rádio vám

0: 6.26 vstáváte se signálem a dobře děláte, protože pro vás máme přehled toho, co se bude dít v pondělí 4. května.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Finský prezident Alexander Stubb setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu Česka. To britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton opět potěší tuzemské fanoušky. Úderem 8:30 večer vystoupí v pražské O2 aréně. Dnešek je posledním termínem pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025 v elektronické podobě a maturitou z matematiky a anglické jazyka začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace CERMAT. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Moc držíme palce a vám všem příjemné pondělní ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signálové ranní vysílání vás probouzí minutu po půl sedmé a mám pro vás čerstvé informace, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorněte, a to velmi, na dálnici D1 149. kilometr ve směru na Prahu. Havarovalo zde těžké nákladní vozidlo a s komplikacemi počítejte na D10 20. kilometr ve směru hlavní město, jelikož je tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Přesný čas 6.38, ať se vám pohodově vstává, vám venčujeme ze signálu v kalendáři pondělí 4. května. Květoslavům tak patří přání toho nejlepšího a je též Mezinárodní den pomerančového džusu. Tak věřím, že ten by vás mohl pořádně nakopnout a probrat do nového dne, nebo minimálně protáhnout. Veselé ráno.

0: Krátce před 6:45 vás probouzí ranní signál. A po sobotě, kdy Česko zažilo první letní den, bylo teplo i včera. Neděle se pak stala zatím nejteplejším dnem roku. Leckde se rtutě teploměru blížily tropické třicíce. A pozadu nezůstane moc ani dnešek. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26 na jihu Moravy až 27 stupňů. Teď po ránu měříme už celkem slušných stupňů 14, ale je potřeba počítat s tím, že venku máme převážně oblačné nebe. Teď je tady George Harrison, hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno, 6.48 a to je ten správný čas si dát aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikosti odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikopter. Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace podle meteorologů částečně zlepšit. Tenistka Kateřina Siňáková, tak ta získala rekordní 36. deblový titul a to na antuce v Madridu s Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazili ruský pár Mila Andrejová, Diana Schneiderová a ovládli společně třetí turnaj elitní kategorie VTA 1000 neboli W 1000. No a trenéru Rulíkovi, trenéru našeho národního týmu, nevyšla domácí rozlučka na turnaji Fortuna Hockey Games, když Švýcarům podlehli naši reprezentanti 0-1 po nájezdech. Přesto nakonec se 4 body obsadili druhou příčku prvenství slaví Švédové. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7 minut chybí do 7 hodiny s ránem na Signál Rádiu. Procitáte do nového dne. Vraťme se ale ještě na chvíli za prodlouženým víkendem. Do Boskovic na Brněnsku se to tisilo během něj na 140 velorexů z celé naší republiky. K vidění bylo i pár zahraničních kousků. Během soboty projeli hadraplány regionem, v neděli jela spanělá jízda centrem Boskovic a pozorovali je nadšení místní i turisté. Šlo celkově už o 28. ročník závodu, který organizuje od začátku Tomáš Kosík s rodinou. Mimochodem, výroba velorexů skončila v 70. letech takzvanou čtyřkovou verzí. I ty byly k vidění v Boskovicích. Od té doby už, jak uvádí pan Kostík, o velorexy jen pečují a renovují je. No, tak je pravda, že velorexy mají jednu obrovskou výhodu, že ty jaksi nespůsobí žádnou vážnou nehodu.
1: Čověče, vy jste do toho bou.
2: To je hadrák, pane, ten neublíží. Ten leští.
3: Stáváte se Signál Rádiem.

0: Pondělním ránu na Signál rádiu vzpomínka na rokovou babičku Tinu Turner 2 minuty před 7 hodinou. No a včera náš národ vzpomínal ještě na jednu výraznou osobnost. Taky my jsme se rozhodli, že samozřejmě k 95. narozeninám, ačkoliv opožděně, ale my jsme včera nevysílali, tak jsme z obliga. Přejeme samozřejmě Jiřince Bohdalové jenom to nejlepší do dalších 95 let.
1: Jo, Televarité, to je legendární, jsem chtěla říct. To nesmělo u nás doma chybět a ještě teď si to kolikrát po večerech pustíme, když v telce nic nedávají.
0: Paní Jiřinka, jak jsem zjistil, tak ona to má dokonce jako vyzvánění.
1: Neříkej,
0: no, ona to takhle miluje, boží. To je krásný.
1: To je krása. Krás
0: vzpomínka samozřejmě i na Josefa Dvořáka.
1: No, samozřejmě.
0: Říkám to dobře, Josef.
1: Ne, já myslím, počkej, a teď jsi mě zaskočil.
0: No, Josef Dvořák je samozřejmě hodník.
1: Ježíš, ty jsi mi dal.
0: No, jak se jmenuje?
1: Ne, jinak se jmenuje. Že tak jo. Ale tak po ránu, po prodlouženém víkendu,
0: takhle,
1: co to po nás chceš?
0: Takhle
1: teda
0: mozkový
1: po mě?
0: Závity.
1: No, Vladimír,
0: no jistě.
1: No, ale trvalo.
0: Tak
1: Vláďo,
0: ale promiň, tam někam nahoru, já jsem ti zkomolil jméno. No, Lucko, pojďme tedy na zprávy.
1: Ale víš, že se to stává, že koukáš třeba právě na Jiřinku Bohdalovou a říkáš, no ta, jak hrála, a naši jsou na to experti. No přece, teď víš, a maminka moje říká, no nevím, a teďka, ale teď víš, ten tamten, jak hrál v tom seriálu, no tam tom seriálu, na té televizi, no na který, no na tý, no takže já myslím, že to máme úplně všichni.
0: A nakonec se dostanete k tomu, kdo vyhrál TT.
1: Takže co ve zprávách?
0: Povídej.
1: Kdo nebo co dnes pomůže hasičům v Českém Švýcarsku, kteří mají od soboty hodně naplno, můj region, takže já trpím s nimi. No a kolik včera ukázali teploměry a byl včerejšek zatím nejteplejším dnem, i to si povíme.
0: No, těšíme se, děkujeme za zprávy, Lucko.
1: Hezký den všem.
2: Signál rádio doprava.
0: A na mě, abych vám taky pověděl nějaké ty informace ze silnic. Jsme bez nehod, což rozhodně kvitujeme a doufáme, že nám to vydrží co nejdéle, ale Pražský okruh přesto tam počítejte s kolonami mezi 11. a 13. kilometrem ve směru Ruzině, potažmo D7, probíhá tam blokové odbavování tunelu. Klidnou cestu.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: outside. Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: V pondělí 4. května po prodlouženém víkendu hezký den přeje Lucie Sinková. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se podařilo zmenšovat plochu zasaženou požárem pod 100 hektarů. Lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou, řekl to včera generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Dnes dorazí ze Slovenska dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambivaky. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Česko zažilo včera zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord pro včerejšek zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let.
2: Co se děje v regionu?
4: Projekt obnovy lanové dráhy na pražský Petřín probíhá podle harmonogramu. Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy, zatím bez cestujících a bez zátěže, se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Ital Antonelli je už v 19 letech momentálně nejlepším pilotem Formule 1. Více ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
5: Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu ovládl velkou cenu Miami. Závod Formule 1 vyhrál po třetí za sebou a upevnil si vedení v čele mistrovství světa. Druhý byl Brit Lando Norris, třetí jeho týmový kolega z McLarenu Australan Piastri. Šampionát pokračuje za 3 týdny velkou cenou Kanady.
2: Signál Rádio, počasí.
3: V Čechách bude dnes oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude po celý den slunečno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
6: Lucko, díky za zprávy. 7 hodin na vrch, už téměř 5 minut. Krásné pondělní jitro vám stále přeje Lukáš Bláha. No a taky speciálně zdravím hasiče, protože právě těch je dnes mezinárodní den. Tady do Českého Švýcarska opravdu posíláme velké díky a držte se tam, ať všechno dopadne tak, jak má. A já věřím, že vy dneska budete při pondělku hasit maximálně žízeň. Dobré ráno.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, probouzí vás ranní signál v 7.12 Květoslavům. Dnes patří přání všeho nejlepšího k svátku a jiné jméno, kolega Jirka Svoboda. Tak ten už je taky připraven, aby vám řekl, co se dneska váže důležitého k datu 4. května.
1: Jste se signál rádiem, je 4. května v roce 1960. To byl den, kdy bylo schváleno používání první antikoncepční pilulky, ale už míříme i za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1990 do Prahy vrátila expedice Tatra kolem světa. Od 18. března 1987 ujela 195 tisíc kilometrů a navštívila 67 zemí. V roce 1929 byla veřejnosti zpřístupněna hvězdárna v Praze na Petříně. V roce 1802 byla u nás vojna zkrácena na 10 let, do té doby byla vojenská služba doživotní. V roce 1715 začala jedna malá továrnička ve Francii nedaleko Paříže vyrábět první skládací deštníky. A v tento den v roce 1626 koupil první guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko od Indiánů za 60 guldenů ostrov Manhattan a založil tam město Nový Amsterdam, dnes New York.

0: hodinách 7, téměř už 20, ano, za 5 vteřin to tam skočí. Vy posloucháte pondělní ráno na Signál rádiu. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě ve Slezsku tam budete mít většinou polojasno a určitě beze srážek. No a co se týče nejvyšších teplot, tak podobně jako během krásných a téměř letní soboty a neděle 22 až 27 stupňů. Tak věřím, že vás tohle potěšilo a probralo a trošku nakoplo do nového dne, protože ty ohlasy jsou po tom prodlouženém víkendu takové, já jsem nějaký rozlámaný a tak dále, to teď slýchám celkem dost, tak doufám, že i muzika vám teď pomůže, tohle jsou YouTube. Dobré jitro.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Vzpomínka na Mekého Žbirku, hodiny ukazují 7.27, máte ten správný pondělní ranní signál, protože se dozvíte, co přichystal 4. květen.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Finský prezident Alexander Stubb setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu Česka. To britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton opět potěší tuzemské fanoušky. Úderem 8:30 večer vystoupí v pražské O2 aréně. Dnešek je posledním termínem pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025 v elektronické podobě a maturitou z matematiky a anglického jazyka začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Držíme vám pěsti a pohodové ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste s ránem na Signál Rádio a 8:30 jdeme opět do provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D10, 51. kilometr, tam počítejte se zdržením ve směru na Prahu kvůli porouchanému vozidlu. Stejná komplikace na D1, 25. kilometr ve směru metropole, a spozorněte a obezřetní buďte i na D8 mezi 48. a 49. kilometrem ve směru hlavní město. Na vozovce probíhají práce na silnici a je zde levý jízdní pruh uzavřen. Šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 7.37 posloucháte ranní signál. Květoslavům patří přání jen toho nejlepšího k svátku a vám všem taky ještě jeden návrat za právě skončeným víkendem. Co podstatného se během něj udál ve sportu, ví kolega Petr Plintovič. A tak vám to rád poví.
1: Signály ze sportu.
2: Sparta si v lize doma poradila s Jabloncem 2-0. V sobotu do Edenu ale pojede s nožem na krku. Pokud totiž Slavia doma derby vyhraje, stane se mistrem fotbalové šance ligy. Třetí místo v tabulce si upevnila Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem. Ve skupině o záchranu pak Teplice remizovaly se Slováckem 1-1, čímž pomohly Mladé Boleslavi a Zlínu. Oba týmy se totiž definitivně vyhnuli sestupu. Ve Formuli 1 se veze na vítězné vlně italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který ovládl velkou cenu Miami. Závod Formule 1 vyhrál po třetí za sebou a upevnil si vedení v čele mistrovství světa. Druhý byl Brit Lando Norris, třetí jeho týmový kolega z McLarenu Australan Piastri. A čeští hokejisté zakončili české hry v Českých Budějovicích porážkou 0-1 po nájezdech se Švýcary a v tabulce obsadili konečné druhé místo za vítěznými Švédy. Od čtvrtka čeká český výběr generálka na mistrovství světa ve švédském Ängelholmu, kde se až do neděle odehraje závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour.
1: Signály ze sportu.

0: 2,5 minuty před 7:45 si dáváte pondělní signálové ráno. 4. květen je krom květoslavů spjatý tež se svatým Florianem a proto dnešní pranostika zní, svatý Florian si ještě může nasadit sněhový klobouk. No, je pravda, že meteorologové vyhrožují s citelným ochlazením. Dnes to ale určitě ještě nebude, má být 22 až 26 stupňů, na jihu Moravy ještě více. No a polojasná až oblačná obloha v Čechách přechodně i zataženou vysokou oblačností. Shakin' Stevens, pro vaše lepší ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: co přesně ve 7:45 slyšíte, je ranní signál. Filmy pro nejmenší s dětskými hrdiny, ale i speciály, které nikde jinde ke zhlédnutí nebudou, to je Zlín Film Festival. Na ní nás s předstihem pozve náš moravský kolegánek Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se ohlédneme za filmem. Za necelý měsíc odstartuje ve Zlíně 66. ročník Zlín Film Festivalu. Oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež nabídne v termínu od 28. května do 3. června nejen stovky filmových projekcí, ale také zajímavá tvůrčí setkání, odborné diskuze a další bohatý doprovodný program. Zlín Film Festival staví na jasně profilované dramaturgii, která vedle filmů pro děti a mládež představuje i tituly s dětskými a dospívajícími hrdiny určené dospělému publiku, které jsou zpravidla jinde než ve festivalovém Zlíně prakticky nedostupné. V 6 soutěžních a dalších mimosoutěžních sekcích se představí na 300 filmů z rekordních 57 zemí, zahrnující filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry. Během dalšího doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na koncerty, filmové workshopy a výstavy. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: po ránu po něm, jak si není ani moc vidu, tak jsme si dali Sunny, slunečno, alespoň s Boniem, 7.50, ranní signál a teď je ta správná chvíle na tuhle pravidelnou dobrou rubriku.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Tentokrát je ze světa sportu. Důvod je ten, že hlavní město Praha se od neděle 21. do čtvrtka 25. června vůbec poprvé v historii stane dějištěm letní edice olympiády dětí a mládeže. 23. ročník zahájí slavnostní ceremoniál v pražském Edenu. Domácí výpravu mladých sportovců na plochu přivede pětinásobný olympijský medailista Josef Dostál, který se zároveň stal ambasadorem letošního ročníku. Krajské výpravy se tak sjedou do metropole, aby se utkali v atmosféře připomínající skutečné hry pod pěti kruhy. Půjde o jedinečnou příležitost pro mladé sportovce ukázat své dovednosti a získat nezapomenutelné zážitky. Ano, což mi připomnělo nedávný rozhovor s legendárním Antonínem Panenkou, který v něm uvedl, že raději než na dospělé se v dnešním fotbale zajde podívat na mládežnické fotbalisty, protože ti se nebojí ještě předvést něco nečekaného. Vidět to můžete i vy na konci června při olympiádě dětí a mládeže v Praze.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Big Mountain, velká hora. Představte si toho, kdyby se takhle jmenovala nějaká česká skupina, ale proč ne? 2 minuty před 8 hodinou, to je takový ten typický nakopávací song v květnu, v pondělí, to už jsem říkal, 2 minuty před 8. Znamená to jediné, že přede mnou už je Lucka Synková. Ahoj!
1: Hezký den všem, přeji. Jinak s těmi jmény, to jsme připomněl, že dnes se dávají nejrůznější jména, že jo? Třeba jedna ze zpěvaček dala své dceři modrý zvoneček, že jo?
0: Modrý zvoneček.
1: Důvod? Takže, no nevím, mě se neptej, viď, já takovýhle nápady nemám.
0: Kde se to dala, bere, tyhle?
1: Já bych dala normálně klasicky Marušku, Aničku, Amen. Teresku, že jo, dneska jako nevíš vlastně ve výsledku, jestli to holka nebo kluk, nebo co to vlastně je.
0: To je pravda.
1: A myslím, že pak rodičům děti poděkují, až
0: ano, budou pod našimi hlasy dneska zní, co jste hasiči, což není jako, že bychom nějak si z toho dělali legraci, protože on je přímo Mezinárodní den hasičů a velký pozdrav letí do Českého Švýcarska, kde bojují s požárem. Určitě, Lucko, budeš vědět více ve zprávě.
1: Ano, za chvilku vám řeknu podrobnosti, protože v tuto chvíli, no a to si řekneme, co se tam děje v tuto chvíli. Mm. A dnes taky začínají státní maturitní zkoušky, kolika desítek tisíc maturantů se to týká, i na to máme odpověď.
0: A kdo nezáří, tak zazáří v září, přátelé. Tak. I takhle se to dá brát.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Pojďme se podívat, jak to jezdí v Praze, Trousilova ulice, potkaly se zde 2 osobní vozidla, bouralo se i v Liberci, v Dobijášově a ještě jdeme na D10, ta hlásí komplikace mezi 5. a 6. kilometrem, tedy na příjezdu ku Praze, protože je tam roztržená pneumatika na vozovce. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové ráno přeje Lucie Sinková. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo týkající se europoslankyně Jany Naďové. Není vyloučené, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. V případu čelí obžalobě i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš i Naďová vinu dlouhodobě odmítají. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 4,5 miliardy korun. Podle opozice jsou očekávání přehnaná. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň ale nemají. Do zásahu se právě v tuto chvíli znovu zapojují vrtulníky a na pomoc přilétají i dva ze Slovenska. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků, asi o 4% více než loni.
0: Co se děje v regionu?
2: Netradiční podívaná se chystá na květen na Štvanické lávce v Praze. Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie mohou už o víkendu slavit mistrovský titul, a to i přesto, že Sparta porazila Jablonec. Další podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Sparta si doma poradila s Jabloncem 2-0. V sobotu do Edenu ale pojede s nožem na krku. Pokud totiž Slavia doma derby vyhraje, stane se mistrem šance ligy. Třetí místo v tabulce si upevnila Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem. Ve skupině o záchranu pak Teplice remizovaly se Slováckem 1-1, čímž pomohly Mladé Boleslavi a Zlínu. Oba týmy se totiž definitivně vyhnuli sestupu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách bude dnes oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude po celý den slunečno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Čtyři minuty po 8 vám dal parádní pondělní ráno přeje Lukáš Bláha. Já vás brzy vezmu do jeskyně. Z jakého důvodu? Nenechte si to ujít. A teď skvělý poslech z hity z té správné dekády Supertramp nebo Roxeťáci.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dvě minuty před čtvrt na devět vám v přijímačích zní ranní signál a neseme další dobrou zprávu. Turisté mířící do zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku mohou od letošní sezóny využívat nový přístřešek. Zástupci jeskyní ho nechali vybudovat ve stylu kolonády nedaleko vstupní budovy. Víc o tom prozradí vedoucí jeskyní Barbora Šimečková.
1: Nový přístřešek u zbrašovských jeskyní nám poskytne potřebnou kapacitu, protože nemáme tolik prostoru na terase provozní budovy, takže pro návštěvníky, když třeba přijedou dřív, než je otevírací doba, aby se mohli ukryt, když třeba prší. A potom, když budeme dělat programy pro školní děti, tak abychom si s nimi nerušeně mohli tady sednout ke stolečkům a pracovat třeba s těmi pracovními listy.
0: Nové turistické zázemí je součástí oslav letošního 100. výročí zpřístupnění zbrašovských aragonitových jeskyní. Připomínat ho bude během roku řada akcí. Tak si je vychytejte.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

I v 8.17 je s vámi pondělní ráno na Signál rádiu. Včera jsme zažili zatím nejteplejší den roku. Zahanbit se nenechá ani 4. květen, ale že bychom mohli ohrozit teplotní rekord z roku 1977 28,8 stupně. Na to to nevypadá, přesto poměrně příjemný jarní den, tedy alespoň co do teplot 22 až 26, ale nebe bude chvílemi oblačné, možný výskyt taky dešťových přeháněk a k tomu skoro jasno až polojasno. Tak doufám, že budete mít skvělý den. Za chvilku se podíváme, o čem se právě dnes nejvíc mluví a píše. Počkejte si na to.

0: 8.21 v ranním signálu, pojďme na aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím ovšem oheň nemají. Do zásahu se od 8 hodin znovu zapojili vrtulníky, na pomoc přiletí i dva ze Slovenska. Útočník Radek Faxa z Dallasu v zámořské NHL dostal svolení klubu připojit se k hokejové reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kouči národního týmu Radimu Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. S příletem Davina Pastrňáka to též nevypadá moc nadějně. A fotbalisté Interu Milán získali titul v italské Serie A. Jistotu jim dala včerejší večerní výhra 2-0 nad Parmou. Inter má 3 kola před koncem soutěže, 12-bodový náskok na Neapol a slaví 21. titul v historii. Bezvadné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: minut před půl devátou ladíte ranní signál, no a sice to není úplně potěšující informace pro motoristy, pro řidiče, ale přesto hlásit se to musí. Evropská unie chystá zásadní úpravu pravidel pro technické kontroly vozidel. Důvodem je rychlý vývoj automobilových technologií, rostoucí význam elektronických systémů i skutečnost, že po silnicích na našem starém kontinentu jezdí stále starší vozový park. Kontroly už tak nebudou jen o brzdách, světlech a podvozku. Mělo by se hlavně řešit a měla by v hlavní roli být také elektronika, software a bezpečnostní výbava. Výrazná část návrhu se týká i starších vozidel. Evropská komise navrhuje, aby osobní auta a dodávky starší než 10 let absolvovaly technickou kontrolu každoročně. Tak to se opravdu máme na co těšit, nebo možná se to všechno zlepší a budeme si moc dovolit tedy novější auta. No uvidíme, jaká bude ta situace ohledně Evropské unie a ohledně toho, jak s auty staršími.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Signálové ráno je s vámi přesně v 8:30 a pojďme na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Konkrétně na Pražský okruh, výjezd exit 21 směr D1. Tady jsou v sobě dvě osobní auta a tvoří se kolony. Tak jestli můžete, vemte to jinudy a ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi.

8.37, vy stále posloucháte pondělní signálové ráno, ve kterém si uděláme krátký výlet do Švédska. Nasázející v tamní vesnici Letorp se usmálo štěstí. V národní loterii Granera si tam 116 obyvatel rozdělilo obrovský jackpot 101 milionů švédských korun v přepočtu necelých 227 milionů českých korun. Ale proč o tom hlavně mluvím? Populární švédská loterie Granera, v překladu sousedská horečka, vygenerovala 11 nových milionářů a hlavní myšlenkou této loterie je trochu jiná úvaha, než jsme zvyklí u nás. Tam jde o to, že když někdo vyhraje, uspějí i jeho sousedé se stejným poštovním směrovacím číslem, kteří si koupili tiket. Slosování se tak koná třikrát ročně, a to v lednu, dubnu a v říjnu. No a ten poslední dubnový víkend měli štěstí obyvatelé Tropu na švédském ostrově Åland. Tak já myslím, že to je dokonalá opravdu jako taková představa skvělých sousedských vztahů. Mně se to moc líbí. Doufám, že s tím někdo přijde u nás. Signál Rádio vám

0: Tři minuty před 8:45 si dopřáváte ranní signál a pak, když jste doufali, vy milovníci teplého počasí, že už nám to jaksi vydrží to léto venku, tak úplně ne. Zatímco uplynulý týden přinesl do Česka počasí připomínající léto, tak máme s tím podle meteorologů na chvíli útrum. V následujících dnech teploty klesnou, přežene se déšť a udeří i bouřky. Dnes bychom se ještě mohli obejít bez srážek, ale během úterka už se objeví četněji. Převládat bude velká oblačnost. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně četné přehánky nebo občasný déšť. Na druhou stranu, co jsem se díval na ještě větší výhled, tak o víkendu by mělo být 19 až 24 a v neděli místy zase až 26, takže je určitě na co se těšit. Já doufám, že vy budete mít úspěšný týden, přece jenom je zase zkrácený, tak to je skvělé vědomí. Tady toho, s tím se hned lépe pracuje. Hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jste se signálovým rádem a 2 minuty po 8:45, pojďme do Metropole, centrum našeho hlavního města, totiž ožilo akcí, která přiláká milovníky aut, životního stylu a třeba i designu. Do Galerie Mánes nás na nevšední akci zve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, ano, je to tak, zvu vás do Galerie Mánes, kde se na 3 týdny usídlilo Mercedes-Benz Studio Praha, tedy otevřený prostor pro setkávání, umění, design a životní styl. Každý týden tu přinese nová témata, také nové vozy a nový pohled na svět známé značky a její propojení s uměním. Praha je vlastně jediné město ve střední Evropě, ve kterém vznikne tenhle koncept a řadí se tak po bok dalších přibližně 10 světových metropolí v Evropě, v Severní Americe, v Asii a také v Austrálii. Moto téhle akce zní Vítejte doma. Veřejnosti otevřená galerie tak nabízí kromě premiér nových modelů a historických exponátů také workshopy, sportovní lekce, designové trhy a nebo simulátor Formule 1. K vidění tu bude mimo jiné vůbec první patentovaný motorový vůz Karla Bence. A krátce po své světové premiéře se tu poprvé na evropské půdě představí také zcela nová třída C. Propojení světoznámé automobilové značky s uměním a životním stylem můžete vyzkoušet až do 24. května. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

0: 9 minut před 9 finišujeme pondělní ranní signál a představte si, že byste přišli do nové práce, ačkoliv ne úplně vaší vinou, pod rukama by hned třeba explodoval notebook, nebo jste někde vzali o zeď nově přidělené auto. To, abyste si dokázali představit, jaký pocit asi teď má mladičký fotbalista Luis Azaka. Ten je přesně tým, co český fotbal potřebuje, extrémně sebevědomý borec, vynikající na balónu, kvalitní zakončení. V 17 letech patří mezi největší naděje Sparty, i proto se dostal na soupisku pro včerejší s Jabloncem a taky šel do hry. Při první herní situaci ale tvrdě fauloval a byl vyloučen. Červená karta po 14 vteřinách pobytu na hřišti je novým rekordem naší nejvyšší fotbalové soutěže. Tak já doufám, že se mu bude dařit úplně v jiných statistikách a že se to všechno vylepší. Stejně jako vám při pondělku při prvním dnu tohoto nového týdne. Mějte příjemné pondělní ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Posloucháte úplný konec pondělního ranního vysílání signálu 2 minuty před 9. hodinou. Vzpomínka na Nicka Caymana, protože je to přesně 5 let, kde nás tenhle anglický hudebník a taky původně model opustil. Velký hit jeho z roku 1986. No a pochopitelně taky ještě všechno nejlepší dodatečně k 95. narozeninám paní Jiřině Bohdalové. Ano.
1: Ty jsi to vzal všechno šmahem.
0: Přesně
1: teda.
0: Tak.
1: Všechno si to stihnul.
0: Tak povídej, Lucko, co ty, co stihneme ve zprávách?
1: Ježíš, to je tak těžký mluvit zrovna do takové krásné melodie, že jo? Když to je jako, naše dětství.
0: Zkuš to jako Bohdalka mluvit jako dítě.
1: To nedám, ale ex-kolega Petr Jablonský by to zvládnul.
0: Určitě,
1: ten je na to šikovnej.
0: My si ho příště pozveme. Povídej.
1: Tak ministr práce Aleš Juchelka včera uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy. Tak si držme palce, bylo by to potřeba. No a začínají státní maturitní zkoušky, kolik žáků dalo přednost angličtině a kolik matematice, uslyšte za chvilku.
0: No tak tam si taky držme palce, to je jasná věc.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Teď, jak to s těmi palcemi na volantu vypadá, D5, 20. kilometr ve směru Praha, tedy na příjezdu ku Praze, tam havarovalo těžké nákladní vozidlo. Přímo v Praze, v Pobřežní, pozor, jsou v sobě 3 osobní vozidla a obezřetní, buďte taky v Roudnici nad Labem, protože i tam se nám potkala 2 osobní auta. Šťastnou cestu. She's

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne přeje Lucie Sinková. Český premiér Andrej Babiš dnes jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství v Jerevanu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka včera uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50% mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech nedá žít. Finský prezident Alexander Stubb dnes s setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu naší republiky. Po uvítacím ceremoniálu na Pražském hradě budou státníci hovořit například o pokračující podpoře Ukrajiny či o situaci na Blízkém východě. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů.
0: Co se děje v regionu?
2: Do finále 7. ročníku inovačního maratonu na Kopni Prahu postoupilo 10 týmů. Mezi projekty je například vznik městských holubníků, které zajišťují humánní regulaci jejich populace. Dále také vznik nové aplikace, která zajistí zobrazení odjezdu linek MHD přímo na domovské stránce telefonu. Finále, ze kterého vzejde trojice nejlepších, proběhne na konci května. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ital Antonelli je už v 19 letech momentálně nejlepším pilotem Formule 1. Více informací má Petr Plintovič.
3: Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu ovládl velkou cenu Miami. Závod Formule 1 vyhrál po třetí za sebou a upevnil si vedení v čele mistrovství světa. Druhý byl Brit Lando Norris, třetí jeho týmový kolega z McLarenu Australan Piastri. Šampionát pokračuje za 3 týdny velkou cenou Kanady.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V Čechách bude dnes oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude po celý den slunečno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 9 hodin navrch 3 minuty, jdeme tak pondělním už dopolednem a v něm má svoje obvyklé místo náš pravidelný pořad o novinkách ze sociálních sítí. I dnes tomu nebude jinak, tak si je nenechte ujít. A zatím 80ky OMD a nebo právě teď milující rock and roll Joan Jett a její parta Black Hearts. Hezké dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte pondělní dopolední signál a po britské partě Orchestra Man Overs in the Dark neboli OMD si s kým jiným než kolegou Martinem Čípou posvítíme na sociální sítě u dalších osmdesátkových umělců.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Legenda jménem Michael Jackson opět ožívá i na sociálních sítích. Přes nepříznivé kritiky má film Michael nakročeno k tomu stát se dle očekávání kasovním trhákem. Na oficiálním Instagramu krále popu se také objevil příspěvek, který láká na soundtrack. Ten obsahuje 13 kultovních skladeb, které ve snímku zazněly. Od dob Jackson 5 až po Thriller. Madonna se chlubí úspěchem singlu Bring Your Love, který naspívala spolu s mladou zpěvačkou a herečkou Sabrinou Carpenter. Ta je idolem náctiletých a Madonna si tak otevírá dveře i k té nejmladší generaci. Společný hit je číslem jedna mezi nejstahovanějšími songy z platformy iTunes, a to hned ve 48 zemích. Celé nové album vyjde 3. července a podle nepotvrzených uniklých informací má obsahovat i duet s Kylie Minogue. ABBA pak slaví celkem 4 miliony návštěvníků na své show Voyage. Ta probíhá už 4 roky ve speciálně postavené ABBA aréně v londýnském olympijském parku. Celý koncert je virtuální a skupinu na něm zastupují takzvaní avataři, kteří mají podobu ABBY v roce 1980. ABBA poděkovala všem fanouškům z celého světa, kteří se na show přijeli podívat. Pokud byste se k něm chtěli přidat, šanci máte do listopadu. Sociální sítě obletělo také video, ve kterém Mariah Carey zpívá hit Hero z 93. Živé vystoupení proběhlo u příležitosti představení kolekce věhlasné šperkařské značky a řekněme, že nebylo úplně dobré. Žádné rezonující výšky, na které jsme zvyklí, intonace byla velmi nejistá a Mariah vypadala dost unaveně. Fanoušci tak spekulují v komentářích o jejím zdraví. Posloucháte Signál Radio, tak nás určitě i sledujte na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Díky, že i krátce před 9:30 jste se Signál rádiem a když to jenom trochu půjde, buďte s námi taky zítra popolední, nový díl pořadu o historii naší metropole. Tentokrát speciálně potěší všechny milovníky tramvají, za které se považuji i já. David Štěrný totiž povypráví o historii legendární tramvaje s označením Tatra T3, vyráběný od začátku 60. let do druhé poloviny let 90. minulého století v našem hlavním městě. Tak si nenechte ujít nové Miluju Prahu už zítra po 12. hodině, stejně jako za chvíli 80. od Stinga nebo Toto Kotůňa. Hezké dopoledne.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte ten správný dopolední signál a když budeme citovat klasika, to, co s námi znáte ze života, o náhody není nouze. O jednu z nich se s námi teď podělí kolega Luboš Dvořák.
1: V pohádce Lotrando a Zubejda praví pan Lustig, cestovatel z Bížu, že svět je plný náhod a o náhody nikdy není nouze. Stejně tak já jsem se ocitl nečekaně v divadelním záskoku v městečku Stochov u Kladna. Fascinující jsou jeho dějiny. Nejstarší historie je obec zpěta s panovnickým rodem Přemyslovců. Podle pověsti se zde měl narodit kníže svatý Václav, a to roku 903. Prameny dále uvádí, že na místě sídla, v němž se vladař narodil, zasadila v den jeho příchodu na svět jeho babička, svatá Ludmila, dubovou ratolest. Z ní vzrostl mohutný strom. Jehož časem pokřivené torzo stále stojí a žije na stochovské návsi. Letos se však Stochov objevil na televizních obrazovkách s krimiseriálem Metoda Markovič Straka. Spartakiánní vrah zde chodil do učiliště a bydlel na internátu, odkud vyrážel šokovat Prahu. Pokud si však přece jen chcete mrknout na jednu z kolébek české státnosti, tak na karlovarské dálnici hledejte exit Stochov. Pro signál rádio Luboš Dvořák.

0: Minitr, kanibalka dvojice Daryl Hall a John Oates na své tedy signálu dostala téměř k desáté za dvě minuty odbě. Připravená je tak se mnou ve studiu už Lucka Sinková a v příští hodině další osmdesátkové pecky od Amy Stewart, Toutou nebo London Beat.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. K nehodě dvou osobních vozidel došlo v Praze na Barrandovském mostě. S komplikacemi počítejte v Metropoli i v Letňanské, rovněž dvě osobní auta v sobě. D8, 18. kilometr před Prahou, tedy na příjezdu ku Praze, tam je porouchané vozidlo a na D1, tam buďte obezřetní na 14. kilometru ve směru hlavní město kvůli kusu pneumatiky na vozovce. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně, má se signálem.
1: Rozhovor, signál rádia. Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
2: Rozhovor signál rádia.
3: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo financí zveřejní výsledek státního rozpočtu ke konci dubna. Za první čtvrtletí skončil rozpočet deficitem 27,5 miliardy korun. Loni byl rozpočet na konci dubna v deficitu 126 miliard. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, tedy pod 100 hektary. Plně pod kontrolou, ale oheň zatím nemají. Do zásahu se před 2 hodinami znovu zapojili vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i 2 ze Slovenska. Připomeňme, že les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. V Jerevanu se koná summit Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí, včetně členských států EU. Premiéři a prezidenti budou jednat například o energetické bezpečnosti.
0: Co se děje v regionu?
2: 43 metrů dlouhá skluzavka vznikne podél schodů, které propojují ulice pod Juliskou a na Julisce na Praze 6. Jde o úsek, který díky stovce schodů využívají amatérští sportovci při trénincích. Na podzim letošního roku tu vznikne lákadlo v podobě nejdelší skluzavky v Česku. Stavba vyjde na 3,8 milionu korun. Dosud nejdelší pražská skluzavka je v parku Parukářka a má 12 metrů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Ještě dodejme, že Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna.
0: Signál Radio, počasí.
1: V Čechách bude dnes oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Ovšem na Moravě a ve Slezsku bude po celý den slunečno bez srážek. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Radio.
3: Lucko, děkujeme za aktuální zprávy. 9:50 vás dal zdraví Lukáš Bláha. Brzy vás vezmu na výlet do hudební historie pro 4. květen. Dozvíte se třeba, v jakém roce se právě tento den vůbec poprvé rozdávaly slavné gramofonky, tedy Grammy. Počkejte si na to. Krásné dopoledne.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: To byly na signálu Toto Afrika. Pojďme se podívat do historie muziky pro 4. květnový den.
1: Signály hudební minulosti.
0: Startujeme drahně dávno, 4. května 1959. To byl den, kdy v Americe proběhlo první předávání cen Grammy. Ty tehdy obdrželi Perry Como, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra nebo Henry Mancini. V současnosti se zlaté gramofonky rozdávají ve více než stovce kategorií napříč hudebními žánry.

Pokračujeme horečkou, naštěstí ale jen sobotní noci. 4. dne měsíce května v roce 1978 totiž dosáhli Bee Gees s písní Night Fever, která se objevila ve zmíněném filmovém muzikálu, na vrchol britského singlového žebříčku. Následně po 2 měsíce vládla hitparádě i na druhé straně Atlantiku.

Třetí dnešní vzpomínka náleží Niku Kejmenovi. Je to 5 roků, kdy nás opustil tento anglický zpěvák, skladatel, hudebník a původně taky model. Zemřel po dlouhém boji s rakovinou kostní dřeně ve věku 59 let. Nejvíce se proslavil songy I Promise Myself ze začátku 90. a tímto z roku 1986.

0: Dobré pondělní dopoledne, Kenny Loggins měl ze Signál Rádia. Já jsem vám tady před malou chvíli vyprávěl o hudebních střípcích z historie dnešního dne, ale objevila se taky jedna živá aktualita. Britská rocková skupina Rolling Stones nechce zůstávat u vzpomínání a potvrdila, že název jejího nadcházejícího hudebního projektu bude skutečně Foreign Tongues, čili cizí jazyky. Kapela okolo Micka Jaggera i přes pokročilý věk jejich členů chystane nové album, vydá 10. července. Zpátky do 4. květnového dopoledne zahráme si Elo nebo Fiction Factory. Pěkný poslech.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 10.41, tak to je hvězdný čas, přátelé, protože dorazil Luky Frélich, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: No tak já bych ti tohle antré udělal i tak či tak, ale jde to o tom, že dneska máme Den Star Wars.
1: Den Star Wars.
0: Den hvězdných válek, ano, je to tak.
1: Já jsem v tomhle asi zřejmě taková jedna z mála výjimek.
0: Já jsem úplně nepolíbený tímhletím.
1: Teď jsem to chtěl říct. Takže mě prostě Star Wars a podobné, jako sci-fi vůbec. To jsou filmy, které, jako vím, že existují, ano, viděl jsem je.
0: Já to i uznávám.
1: Respektuju, uznávám. Tak, ale není to můj šálek kávy.
0: Není, no ani čaje.
1: Ani čaje.
0: Já musím říct, že mě právě, jako Pán prstenů je to skvělý všecko, ale když v tom prvním dílu on tam říká, že je Frodo pytlík, tak já jsem se tomu začal strašně smát a od té doby už to nějak jsem nemohl brát vážně.
1: Tak to
0: no,
1: víš, ale jako naše generace měli Brouka pytlíka, ty mladší generace mají Froda pytlíka.
0: Přesně tak. Každý má svýho pytlíka, to je důležitý. No tak jo, tak Luky, ty tady po 11. hodině ze svého pytlíčku určitě vytáhneš
1: ty nejlepší 80.
0: Přesně tak. A ještě na něco se můžou posluchači těšit?
1: Určitě, tak budu mít pozvánku na jednu docela zajímavou akci, protože další prodloužený víkend se blíží.
0: No jo, teď to je paráda.
1: Nebudu chybět naše sociální sítě, protože tam máme jedno takové moudro, o kterém by posluchači měli vědět, a spousta 80.
0: A musím říct, že člověk by si zvyknul, veď? Na tyhle ty čtyřdenní.
1: Ano, bez problém, bez problém.
0: Úplně krásně. No tak jo, tohle už je Chris Reed a Lukáš Blaha se lučí. Já se na vás budu těšit zítra odpoledne, ahoj.

0: Scorpions, pár minutek před 11. hodinou, krásné pondělní dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Paul McCartney, Pet Shop Boys nebo Talking Heads, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už chystáme zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v Praze v ulici Československého exilu s ulicí generála Šišky. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, částečně blokují dopravu, tak počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 11. Hezké dopoledne, přeje Lucie Sinková. Dnešek je poslední den, kdy musí lidé, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, odevzdat formulář za loňský rok. Zároveň jim dnes končí i lhůta pro zaplacení daně. Finanční správa ovšem upozorňuje, že vyplnění na poslední chvíli se nemusí vyplatit. Kvůli velkému zájmu totiž může být portál Moje daně přetížený. Více času mají ti, kteří využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí odklad až do 1. července. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně také bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek, jak informuje Český hydrometeorologický ústav. Dále ale ještě platí výstraha před vznikem požárů. Evropa musí snížit své závislosti ve třech oblastech – na dovážených fosilních palivech, v obraně a také, pokud jde o dodavatelské řetězce. Při příjezdu na jednání Evropského politického společenství to v Jerevanu uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
0: Co se děje v regionu?
2: Neobvyklý dar doručil pražský dopravní podnik do zoologické zahrady v Troji. Dopravce předal zahradě první 100 vyřazených mobilních telefonů, které byly určené k ekologické likvidaci. Přístroje budou dále zpracovány v rámci projektu Zoo Praha Pomáháme jim přežít, který podporuje ochranu goril nížiných. Z každého telefonu zahrada získá zhruba 20 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vedení extraligové Olomouce potvrdilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. 22-letý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který nahanou odešel ze Sparty už v průběhu sezóny. Olomouc o podpisu smlouvy s Vitouchem informuje na sociálních sítích.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, i když přechodně se ukazuje sluníčko. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno po celý den. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Je jaro a o víkendu začaly panovat vysoké teploty, s tím je spojena i bezpečnost na silnicích. Na co si dát pozor, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Vajáš Váš.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kenia teď s námi na Signál Rádiu. Většina z nás vyrazila o víkendu někam autem a relativně vysoké teploty nabádají k větrání. Znáte to, na klimatizaci to ještě není, tak si otevřeme okno. Jenže pozor, ani se nenadáte a šup, vosa je v autě. V takovém případě hlavně zachovat klid a koncentraci na řízení. Ideálně puste výstražná světla, ať ostatní za vámi vědí, že se u vás něco děje a snažte se bezpečně zastavit u krajnice. Teprve až poté řešte nechtěného pasažéra. Chápu, že v tu chvíli je těžké potlačit vlastní instinkt sebezáchovy a neohánět se, ale pamatujte, pokud právě vosu necháte na pokoji, existuje větší pravděpodobnost, že vás nedžobne a i kdyby vás džobla, tedy pokud nejste alergici, tak pořád lepší jedno žihadlo, než nabourat. Tak na to myslete a pokud se chystáte tento týden znova někam na cesty, tak bezpečně a opatrně.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Shine It O'Connor. Sociální sítě je to místo, kde se určitě vyplatí být s námi ve spojení, protože díky tomu budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, že pokud občas jen tak rádi se povalujete, můžete mít reálně velmi vysoké IQ. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment. Hezké pondělí.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dalibor Janda a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Belinda Carla, je taky Ricky Epovery, nebo třeba Double, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Nestárne, Moonray a Comanchero. Za chvilku udeří pravé poledne a hned potom vám dáme znovu to nejlepší z 80. let. Třeba Rod Stewart, Bryan Adams nebo Maria McKee. Teď jsou připraveny zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, Žitná ulice u křižovatky se Štěpánskou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a zbrzdíte se asi na 10 minut. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul europoslankyni Janě Naďové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a také peněžitý trest 500 000 korun. Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Případem se dnes potřetí začal zabývat Městský soud v Praze. Vláda dnes projednává opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,5 miliardy korun. Podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdyby vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy plus zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné a daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měla klesnout z 21 na 12%. V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se tak výrazně dříve, než je obvyklé. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech.
0: Co se děje v regionu?
2: Netradiční podívaná se chystá na květen na Štvanické lávce v Praze. Lávka Holka, která spojuje Karlín a Holešovice, totiž projde testem, v rámci kterého se zdvihne. Speciální konstrukci tu technici namontují v noci ze 6. na 7. května. Samotný zdvih, který potrvá 17 minut a lávka se zdvihne o 3,2 metru, proběhne v noci ze 16. na 17. května. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Liga mistrů pozná zítra prvního finalistu. Do závěrečného zápasu o ušatou trofej postoupí po 20 letech Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, i když přechodně se ukazuje sluníčko. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno po celý den. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 12 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Na Liberecku se chystá aktuálně kulaté výročí. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Whitney Houston. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Kokořínsko si letos připomenou 50. výročí od svého vyhlášení. Liberecký kraj jim proto přispěje 150 tisíc korun na akce s tím související. Víc prozradí náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště.
1: Můžu zmínit jednak exkurze do revitalizované rašelniště Jestřebské slatiny, to je Kokořínsko, Machův kraj, nebo například výsadba genofondového sadu původních odrůd ovocných dřevin v Lužických horách, či konference krajinou podstávkových domů, která se bude konat v Lužických horách.
0: Liberecký kraj má více než třetinu svého území pod nějakou ochranou. Chráněné oblasti Lužické hory a Kokořínsko vznikly v roce 1976. Kokořínsko si navíc ještě před 12 lety rozrostlo o Máchův kraj.

0: Velká kytarová klasika a Inexis. Filmy, které nikde jinde než ve Zlíně vidět nebudou. Takový se chystá festival, Poznvánku přidám za chvíli. Elton John, Bad Boys Blue a nebo třeba Roxette vám zkrátí čekání. Tak mějte hezké odpoledne.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Filmy pro děti s dětskými hrdiny, ale i speciály, které nikde jinde ke shlédnutí nebudou. To je Zlín Film Festival. Na něj nás s předstihem zve náš moravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se ohlédneme za filmem. Za necelý měsíc odstartuje ve Zlíně 66. ročník Zlín Film Festivalu. Oblíbený mezinárodní festival filmů pro děti a mládež nabídne v termínu od 28. května do 3. června nejen stovky filmových projekcí, ale také zajímavá tvůrčí setkání, odborné diskuze a další bohatý doprovodný program. Zlín Film Festival staví na jasně profilované dramaturgii, která vedle filmů pro děti a mládež představuje i tituly s dětskými a dospívajícími hrdiny určené dospělému publiku, které jsou zpravidla jinde než ve festivalovém Zlíně prakticky nedostupné. V 6 soutěžních a dalších mimosoutěžních sekcích se představí na 300 filmů z rekordních 57 zemí, zahrnující filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry. Během dalšího doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na koncerty, filmové workshopy a výstavy. Luděk Savana Urbánek, Brno. I'm nothing special, in fact,

0: Za pár okamžiků udeří 13. hodina a hned po celé vám dáme další osmdesátky. Připraveni jsou Bee Gees, Roy Orbison nebo třeba John Bon Jovi. Teď pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Evropská ulice ve směru do centra u nádraží Veleslavín. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda osobáku s nákladňákem a nárazově se zdržíte okolo 10 minut. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné pondělní odpoledne přeje Lucie Sinková. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený je plánuje vytvořit v blízké době z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a také složek integrovaného záchranného systému. Měla by se mimo jiné zabývat množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Řekl to dnes novinářům před jednáním vlády. Dodejme, že rozlehlý požár teď sužuje část Českého Švýcarska. Je tu Evropský den melanomu, který upozorňuje na prevenci rakoviny kůže. Lidé si v těchto dnech mohou nechat zdarma zkontrolovat znaménka. Dnešní akce odstartovala v Praze na Václavském náměstí a vyšetření budou pokračovat i zítra. Příští týden se můžeme nechat vyšetřit v Brně, a to 11. května a následně 14. v Ostravě. Jakýchkoliv mírových jednání se musí zúčastnit i Evropa, uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s vrcholnými představiteli řady evropských zemí v Jerevanu. Současně uvedl, že Ukrajina potřebuje další vojenskou pomoc, aby se mohla bránit ruské agresi. Dodejme, že ukrajinský prezident se dnes v Arménii účastní summitu Evropského politického společenství, které sdružuje celkem 47 evropských zemí.
1: Co se děje v regionu?
3: Do třetí fáze se překulil projekt výstavby čtvrti Smíchov City. Její součástí je výstavba třech bytových bloků s 800 bytů. Projekt za 5 miliard korun by měl být dokončený v roce 2032. Stavba Smíchov City odstartovala už před 6 lety a celkově vyjde na 35 miliard korun. Dalších 15 miliard pak developer investuje do výstavby potřebné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hokejový brankář Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou golmanskou jedničku jej na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezóny povede český kouč Marek Zadina. Připomeňme, že 31-letý Klimeš opustil Vítkovice po 4 letech.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek je oblačný až zatažený, i když přechodně se ukazuje sluníčko. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno po celý den. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na letní olympiádu. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Sandra, hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úžasní Bee Gees teď s námi na Signál Rádiu. Letní olympiáda v Praze, proč by ne, a dokonce letos. Takovou dobrou zprávu měl dnes ráno kolega Lukáš Bláha.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
3: Tentokrát je ze světa sportu. Důvod je ten, že hlavní město Praha se od neděle 21. do čtvrtka 25. června vůbec poprvé v historii stane dějištěm letní edice olympiády dětí a mládeže. 23. ročník zahájí slavnostní ceremoniál v pražském Edenu. Domácí výpravu mladých sportovců na plochu přivede pětinásobný olympijský medailista Josef Dostál, který se zároveň stal ambasadorem letošního ročníku. Krajské výpravy se tak sjedou do metropole, aby se utkali v atmosféře připomínající skutečné hry pod pěti kruhy. Půjde o jedinečnou příležitost pro mladé sportovce ukázat své dovednosti a získat nezapomenutelné zážitky. Ano, což mi připomnělo nedávný rozhovor s legendárním Antonínem Panenkou, který mě uvedl, že raději než na dospělé se v dnešním fotbale zajde podívat na mládežnické fotbalisty, protože ti se nebojí ještě předvést něco nečekaného. Vidět to můžete i vy na konci června při olympiádě dětí a mládeže v Praze.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: kapela Elán, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme hudebně vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1989. Laidback, Tony Braxton, Queenie anebo třeba Bonnie Tyler, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci, už za chvíli.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Když nás v Československu bavilo disco, v zahraničí se začal do popředí dostávat jiný taneční styl. House s prvními prvky elektra, to bylo novinkou roku 89 a průkovníkem se stal britský DJ a hudebník, který tenkrát představil skladbu, ze které se stal velehit. Dokazují to i neustále se objevující remixy z let 2008, 12 a naposledy roku 2022. Prostě hitovka, která nestárne. Guru Josh Infinity.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Král popu Michael Jackson nás doprovodil ke 14. hodině. Za moment R.E.M., Eruption nebo Depeche Mode. Prostě to nejlepší z 80. je připraveno. Nejdřív ale pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 17,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace zatím ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Dejte tady nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Povinná elektronická evidence tržeb se po téměř 7 letech vrací. Vláda ANO, SPD a motoristů na svém dnešním jednání schválila její znovu zavedení od ledna příštího roku. Vládní návrh teď zamíří do sněmovny. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Do zásahu se znovu zapojili vrtulníky, dva ze Slovenska. Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl před jednáním vlády spekulovat o lidském zavinění požáru, který hasiči likvidují od sobotního odpoledne.
2: Prvé řadě musíme oheň uhasit, následně vyšetřit, jakým způsobem k tomu došlo a následně vyčíslit a naplánovat vlastně nějakým způsobem tu nápravu. To znamená, že dokud nebude ukončeno vyšetřování, nebudu mít jasná data, tak samozřejmě to nechci nějakým způsobem komentovat.
1: Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, jak informuje Český hydrometeorologický ústav.
0: Co se děje v regionu?
3: Projekt obnovy lanové dráhy na Pražský Petřín probíhá podle harmonogramu. Aktuálně jsou nové vozy už na kolejích a probíhají první servisní a ověřovací jízdy, při kterých se nastavuje celý jejich systém. Samotné zkušební jízdy, zatím bez cestujících a bez zátěže, se plánují na druhou polovinu května. Trénovat bude také všech 11 operátorů lanovky. Ti musí najezdit každý 240 hodin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Prozradil to v nedávném rozhovoru. Připomeňme, že šampionát začne za necelé 2 týdny, 15. května.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, i když přechodně se ukazuje sluníčko. Později odpoledne a večer výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno po celý den. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin a 4 minuty. Věděli byste, kdo vůbec první získal cenu Grammy? Zatím tipujte, za chvíli vám to prozradím. Nejdřív pojďme hrát připravené Bananarama na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Dnes je tomu 67 let od prvního předávání asi nejznámější hudební ceny. Podrobnosti a další výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Startujeme drahně dávno, 4. května 1959. To byl den, kdy v Americe proběhlo první předávání cen Grammy. Ty tehdy obdrželi Perry Como, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra nebo Henry Mancini. V současnosti se zlaté gramofonky rozdávají ve více než stovce kategorií napříč hudebními žánry.

Pokračujeme horečkou, naštěstí ale jen sobotní noci. 4. dne měsíce května v roce 1978 totiž dosáhli Bee Gees s písní Night Fever, která se objevila ve zmíněném filmovém muzikálu, na vrchol britského singlového žebříčku. Následně po dva měsíce vládla hitparádě i na druhé straně Atlantiku.

Třetí dnešní vzpomínka náleží Niku Kejmenovi. Je to 5 roků, kdy nás opustil tento anglický zpěvák, skladatel, hudebník a původně taky model. Zemřel po dlouhém boji s rakovinou kostní dřeně ve věku 59 let. Nejvíce se proslavil songy I Promise Myself ze začátku 90. a tímto z roku 1986.

0: Takhle hraje Signal Radio a Cout & Groove. Otevřený prostor pro setkávání, umění, design a životní styl. Přesně takové místo vzniklo v Praze a pozvu vás tam za moment. Do té doby hrajeme Robert Palmer, Tina Turner nebo třeba Falco. Tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Centrum hlavního města ožilo akcí, která přiláká milovníky aut, životního stylu a třeba i designu. Do galerie Mánes nás na nevšední akci zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, ano, je to tak, zvu vás do galerie Mánes, kde se na 3 týdny usídlilo Mercedes-Benz Studio Praha, tedy otevřený prostor pro setkávání, umění, design a životní styl. Každý týden tu přinese nová témata, také nové vozy a nový pohled na svět známé značky a její propojení s uměním. Praha je vlastně jediné město ve střední Evropě, ve kterém vznikne tenhle koncept a řadí se tak po bok dalších přibližně 10 světových metropolí v Evropě, v Severní Americe, v Ázii a také v Austrálii. Moto téhle akce zní Vítejte doma. Veřejnosti otevřená galerie tak nabízí kromě premiér nových modelů a historických exponátů také workshopy, sportovní lekce, designové trhy a nebo simulátor Formule 1. K vidění tu bude mimo jiné vůbec první patentovaný motorový vůz Karla Bence. A krátce po své světové premiéře se tu poprvé na evropské půdě představí také zcela nová třída C. Propojení světoznámé automobilové značky s uměním a životním stylem můžete vyzkoušet až do 24. května. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou M People, Jason Donovan nebo třeba Donna Summer. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Prahy po Strakonické. Tady na 7,5 kilometru je nehoda osobáku s nákladňákem, částečně blokují komunikaci. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6. Horoměřická ulice hlásí nehodu 4 osobních vozidel. Jezdí se kyvadlově, tady se zdržíte asi do 10 minut. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
1: Rozhovor. Signál Radio. Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy. Dobrý den a příjemný poslech vám přeje Blanka Holoubková. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit v blízké době z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se mimo jiné zabývat množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat, řekl to dnes novinářům před jednáním vlády. Herečka Iva Janužurová bude v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, hrát v Národním divadle. Režijní duo Scooter je v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Největší relax je pro ně doba po úspěšně zvládnutém představení. To Janužurová řekla v rozhovoru s ČTK. Evropská komise doporučila členským státům vyloučit zařízení od čínských firem Huawei a ZTE z telekomunikační infrastruktury. Nově připravovaná pravidla kybernetické bezpečnosti mají zároveň Evropské unii umožnit zakázat využívání technologií od dodavatelů považovaných za vysoce rizikové v rámci unijního trhu.
0: Co se děje v regionu?
2: Po nedávném otevření Dvoreckého mostu chystá hlavní město další projekty na propojení vltavských břehů. Jedním z nich je téměř 600 metrů dlouhý Suchdolský most, součást Pražského okruhu Vltavu překlene ve výšce 80 metrů. Dalším je pak Rohanský most, který propojí Holešovice a Karlín přes Rohanský ostrov. A součástí takzvané severní tramvajové tangenty bude most mezi Podbabou a Trojou. Termíny výstavby ještě nejsou známy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezónu. Podle slov sportovního manažera Liberce Michala Birnera šel Procházka v Boleslavi výkonnostně nahoru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno a později oblačno až zataženo s deštěm. Napříč republikou budeme mít 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Je dost možné, že se po prodlouženém víkendu nemůžete dostatečně nastartovat. Možná za to mohou dvě věci, které je po delším volnu potřeba udělat jinak. Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postará Bobby McFerrin. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jason Donovan, teď s námi na Signál Rádiu. Taky se po prodlouženém víkendu nemůžete v práci rozhýbat. Rozhodně si z toho nic nedělejte, nejste v tom totiž sami. Podle odborníků nejspíš podceňujeme dvě věci, které je potřeba udělat jinak. Za prvé, žádný schon ráno, ale do práce v klidu vydatnou snídani. Za druhé, žádné zobání při práci. Znáte to, tu a tam brambůrek, oříšek a sáček je najednou prázdný. A ještě pozor na sladzené limonády. Po delším volnu je při výkonu ideální pouze voda. To je recept, který vás dostane do kondice a třeba zítra vám v práci pomůže. Tak na to myslete.

0: Velká hitovka 80. let a Vomek Vomek. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se budeme věnovat ikoně, která doslova definuje naše hlavní město. Mluvit se bude o červenokrémových tramvajích T3. Tahle ikona je tu s námi už od 60. let. Dozvíme se, kolik jich v metropoli ještě jezdí a jaké modifikace můžeme vidět. Řeč bude i o speciálních vozech, i o tom, kde se můžeme svést původními retrovozy. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu v úterý chvilku popolední.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Phil Collins za 5 minut, 3:15, čas, kdy do studia Signál Rádia dorazil moderátor Áďa Adam. Čau.
1: Čau, Luky.
0: Krásné odpoledne. My jsme tady rozvedli takovou debatu, protože já jsem zjistil, že určité procento dopravních nehod může zavinit hmyz. Jakože když otevřeným okýnkem u auta ti tam vlítne třeba vosa a začne ti dávat žihadla. Zažil jsi to někdy?
1: Nezažil, naštěstí v autě ne, ale vždycky jsem měl problém s tím, že když mě píchla včela, tak třeba do kolene, tak mi otekla celá noha. Opravdu nejsem na to moc dobře připravený. Nevím, jestli jsem alergický přímo. Je možný, že jsi to taky zažil, že ti tahle třeba do ruky a otekla ti celá ruka, ale já jsem na to vždycky trpěl. A teď zaklepu, naštěstí se mi to dlouho nestalo, takže doufám, že jsi mi to teďka nepřivolal.
0: No počkej, a máš nějaký recept, jak s tím naložit, teda když takhle začneš po bodnutí otýkat?
1: Myslím, že se asi shodneme na octu.
0: Ano.
1: Octovým zábalu a to vždycky mi radila babička, maminka, no od té doby jsem vlastně nic jiného neskoušel, no. Mm. Taky mi to pomohlo, ale zase, otekla mi potom celá ta noha, tak vlastně nevím, jestli mi to pomohlo.
0: Třeba ve finále za to mohl ten ocet, jo?
1: Třeba jsem alergický na ocet, vidíš to?
0: Ano, i to je možné. Každopádně Áďa s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj. Ahoj.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se společně vydáme na silnice a povíme si něco o novinkách v dopravě. A po zprávách se můžeme těšit opět na další parádní muziku z let 80. Nebudou tu chybět takové hvězdy jako například ABBA, Michael Jackson nebo Wham.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prohlásí nehodu autobusu a osobáku v ulici Českobrodská. Dávejte si tam na sebe pozor, srážka by mohla částečně blokovat provozu. Bezpečné jízdy za volantem vám přeje Signál Radio.

0: Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Jsou tady další zprávy s datem 4. května a vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení schválila vláda, řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny. Mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty. Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončil Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Doplnil, že z věznice Ostrov nad Ohří se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout další vězeň. Proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic. Základní výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody pro misi na Mezinárodní vesmírné stanici skončil. Armádní pilot a člen záložního týmu astronautů získal přehled o systémech ISS, vědeckém kontextu mise i praktické dovednosti nezbytné pro pobyt ve vesmíru. Česká republika zároveň jedná o dalších krocích směřujících k realizaci národní mise v roce 2027.
1: Co se děje v regionu?
3: Další tramvajová souprava se speciálním polepem vyjela na pražské tratě. Tramvaj, které dominuje oranžová, fialová a růžová barva, láká Pražany i návštěvníky na olympiádu dětí a mládeže, která se v Praze koná od 21. do 25. června. Souprava bude jezdit na lince 22 mezi Bílou horou přes centrum města a nádražím Hostivař. Ještě dodám, že olympijský zahajovací ceremoniál proběhne na stadionu v Edenu. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře.
1: Signál Rádio počasí.
2: Úterní obloha bude oblačná až zatažená. V Čechách budeme mít odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě i ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia. Na západě kolem 22 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 20. Tolik zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
1: Signál Rádio.
4: Tohle je Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áda Adam. Kdo by si chtěl dát krátkou pauzu od silného sluníčka, mohl by se vydat do jeskyně. Už za pár minut pro vás budeme mít tip do zbrašovských jeskyní, kde přibyla zajímavá novinka. K tomu si budeme hrát například vem, tak držte signál.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Turisté mířící do zbrašovských argentinitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku mohou od letošní sezóny využívat nový přístřešek. Zástupci jeskyní ho nechali vybudovat ve stylu kolonády nedaleko vstupní budovy. Víc o tom prozradí vedoucí jeskyní Barbora Šimečková.
1: Nový přístřešek u zbrašovských jeskyní nám poskytne potřebnou kapacitu, protože nemáme tolik prostoru na terase provozní budovy, takže pro návštěvníky, když třeba přijedou dřív, než je otevírací doba, aby se mohli ukryt, když třeba prší. A potom, když budeme dělat programy pro školní děti, tak abychom si s nimi nerušeně mohli tady sednout ke stolečkům a pracovat třeba s těmi pracovními listy.
0: Nové turistické zázemí je součástí oslav letošního stého výročí zpřístupnění zbrašovských aragonitových jeskyní. Připomínat ho bude během roku řada akcí.

0: Modern Talking nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde budou další hvězdy, které nám zpříjemní dnešní den. Do konce této hodiny například ještě Queenie, Simply Red nebo Bangles. A jestli teď často využíváte krásné dny na výlety někam do přírody a chtěli byste nám smít i mimo větší města cestou naladěné, jde to například pomocí digitální technologie DAB+.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pondělí trávíte se Signál rádiem, kde nás bude v příští hodině čekat další parádní osmdesátková muzika. Zní tam tady budou například ještě Kylie Minogue, Billy Joel nebo Bonnie M. Ještě se teď ale podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášenou bouračku máme v Praze v ulici Vojtěšská, kde se srazila dvě osobní auta. Projížděte tam opatrně. Šťastné cesty se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji. U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Podle právního zástupce podezřelého jde o bývalého zaměstnance německé firmy. Předpokládá se, že vyděrač otrávil 6 skleniček s výživou, konkrétně 190 gramových balení s označením zeleninová sklenice s mrkví a bramborami, které byly preventivně staženy z prodeje. Policie jich dosud zajistila 5 a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Slovenský premiér Robert Fico se při nadcházející cestě do Moskvy má sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Fico to dnes řekl novinářům v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli plánuje ministerský předseda v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Automobilka BMW se chystá do útrob svého příštího modelu iX5 instalovat baterii s kapacitou, která se blíží 150 kWh. Vyplývá to z čerstvých údajů v databázi americké agentury pro ochranu životního prostředí. To by znamenalo, že se tento model zařadí k těm s úplně největší trakční baterií.
0: Co se děje v regionu?
2: Další tramvajová souprava se speciálním polepem vjela na pražské tratě. Tramvaj, které dominuje oranžová, fialová a růžová barva, láká Pražany i návštěvníky na olympiádu dětí a mládeže, která se v Praze koná od 21. do 25. června. Souprava bude jezdit na lince 22 mezi Bílou horou přes centrum města a nádržím Hostivař. Ještě dodám, že olympijský zahajovací ceremoniál proběhne na stadionu v Edenu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku a posledně působil v Mladé Boleslavi. Oceláři jeho angažování oznámili v tiskové zprávě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterní obloha bude oblačná až zatažená. V Čechách budeme mít odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě i ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia. Na západě kolem 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Tolik zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Rivý

0: za hranici samotného vesmíru. O tom si povíme už za chvíli, tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Billy Joel, hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde vás provází síla. Ano, je to přesně tak, dneska máme 4. května, což je den Star Wars. Hvězdné války tu s námi jsou už od konce 70. let a jen málo který filmový svět měl a dodnes má na své publikum takový vliv. A ne na své fanoušky, ale i na vynálezce. I v dnešní době jsou technologie z tohodle vesmírného světa inspirací pro mnohé vědce a inženýry, kteří se snaží přenést nápady do reality, například holografickou komunikaci nebo kybernetické protézy. Tak uvidíme, jestli se jednou přestaneme koukat na filmy George Lucase, protože budeme mít všechny moderní vymoženosti doma po ruce. Už si představuju, jak my Češi nebudeme řešit problém, že ta kachna ke knedlíkům a zelí nepůjde správně nakrojit. V budoucnu prostě vezmeme světelný meč a můžeme hned servírovat. Hezký den hvězdných válek na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio.

0: Radio, které hraje ty nejlepší hity z let minulých, a ještě v této hodině nás tady budou provázet takové hvězdy jako například Madonna, Elton John nebo Cher. K tomu si vybereme jednu specialitu do našeho magneťáku a co to bude tentokrát, si povíme už za pár minut. Tak i nadále držte signál.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To byla Madonna v pondělí na Signál Rádio, kde jsme pro vás vybrali další specialitu z naší jedinečné sbírky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Když jsme tak probírali naše výjimečné kazety a přemýšleli jsme, kterou vybrat na dnešní odpoledne, hodně jsme váhli. Pak jsme ale narazili na jedno duo, se kterým ve výběru prostě nikdy neuděláme chybu. Je to tak, máme tu pro vás Eurythmics, které nám obohatí dnešní odpoledne, a jak už jsme u tohohle dua zvyklí, i tady se jedná o temnější druhy skladby, a to Sex Crime 1984, který posloužil jako soundtrack k filmové adaptaci slavného románu od George Orwella. Užijte si elektronické beaty a chladné syntezátory na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Love is a Shield nám zněl na vlnách Signál Rádia, kde pro vás pravidelně hrajeme to nejlepší z let 80. Už v příští hodině tu na nás čekají například Laura Brenigan, Brian Adams nebo Sandra. Teď se ale ještě vydáme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velmi opatrní buďte tentokrát na Pražském okruhu, kde na 10. kilometru ve směru na D7 proběhla nehoda nákladního vozidla a měla by tam být kvůli tomu uzavřená silnice a odklon dopravy na exitu 10 z Braslav. Bezpečné večerní jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: sing a better dance now.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Na signálu začínají zprávy. Dobrý den a příjemný poslech vám přeje Blanka Holoubková. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit v blízké době z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek integrovaného záchranného systému. Měla by se mimo jiné zabývat množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat, řekl to dnes novinářům před jednáním vlády. Herečka Iva Janužurová bude v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, hrát v Národním divadle. Režijní duo Scooter je v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Největší relax je pro ně doba po úspěšně zvládnutém představení. To Janužurová řekla v rozhovoru s ČTK. Evropská komise doporučila členským státům vyloučit zařízení od čínských firem Huawei a ZTE z telekomunikační infrastruktury. Nově připravovaná pravidla kybernetické bezpečnosti mají zároveň Evropské unii umožnit zakázat využívání technologií od dodavatelů považovaných za vysoce rizikové v rámci unijního trhu.
2: Co se děje v regionu?
4: Po nedávném otevření Dvoreckého mostu chystá hlavní město další projekty na propojení vltavských břehů. Jedním z nich je téměř 600 metrů dlouhý Suchdolský most, součást Pražského okruhu Vltavu překlene ve výšce 80 metrů. Dalším je pak Rohanský most, který propojí Holešovice a Karlín přes Rohanský ostrov. A součástí takzvané severní tramvajové tangenty bude most mezi Podbabou a Trojou. Termíny výstavby ještě nejsou známy. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezónu. Podle slov sportovního manažera Liberce Michala Birnera šel Procházka v Boleslavi výkonnostně nahoru.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Zítra bude zpočátku polojasno a později oblačno až zataženo s deštěm. Napříč republikou budeme mít 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Zprávy na signálu přinesla Blanka Holoubková.
2: Signál Rádio.
5: Ve společnosti Signál Rádia máme tu datum 4. května, který je určitě nabitý zajímavou historií. Proto tu bude na chvíli i Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na tento konkrétní den. Mezitím nám bude hrát další muzika, kterou vás bude i nadále provázet. A dádám.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 4. května v roce 1960, to byl den, kdy bylo schváleno používání první antikoncepční pilulky, ale už míříme i za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1990 do Prahy vrátila expedice Tatra kolem světa. Od 18. března 1987 ujela 195 tisíc kilometrů a navštívila 67 zemí. V roce 1929 byla veřejnosti zpřístupněna hvězdárna v Praze na Petříně. V roce 1802 byla u nás vojna zkrácena na 10 let, do té doby byla vojenská služba doživotní. V roce 1715 začala jedna malá továrnička ve Francii nedaleko Paříže vyrábět první skládací deštníky. A v tento den v roce 1626 koupil první guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko od Indiánů za 60 guldenů ostrov Manhattan a založil tam město Nový Amsterdam, dnes New York.
2: To byly výročí na dnešní den s kolegou Jirkou Svobodou a teď už další úžasná muzika na Signál rádiu.

0: které vám zajistí pohodový zbytek dne, a to skrze naší báječnou hudbu. Budou nás tady ještě provázet například Knickershow, Cranberries nebo Culture Club. A kdyby nás chtěl poslouchat prakticky po celém světě, jde to pomocí naší mobilní apky Signál Rádia, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rádia. O náhody není nouze. O jednu z nich se s námi podělí kolega Luboš Dvořák.
1: V pohádce Lotrando a Zubejda praví pan Lustyk, cestovatel z Bížu, že svět je plný náhod a o náhody nikdy není nouze. Stejně tak já jsem se ocitl nečekaně v divadelním záskoku v městečku Stochov u Kladna. Fascinující jsou jeho dějiny. Nejstarší historie je obec zpěta s panovnickým rodem Přemyslovců. Podle pověsti se zde měl narodit kníže svatý Václav, a to roku 903. Prameny dále uvádí, že na místě sídla, v němž se vladař narodil, zasadila v den jeho příchodu na svět jeho babička svatá Ludmila dubovou ratolest. Z ní vzrostl mohutný strom. Jehož časem pokřivené torzo stále stojí a žije na stochovské návsi. Letos se však Stochov objevil na televizních obrazovkách s krimiseriálem Metoda Markovič Straka. Spartakiánní vrah zde chodil do učiliště a bydlel na internátu, odkud vyrážel šokovat Prahu. Pokud si však přece jen chcete mrknout na jednu z kolébek české státnosti, tak na karlovarské dálnici hledejte exit Stochov. Pro signál rádio Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio. Znáte ten pocit, když vás hodí mlsná, ale nemáte doma moc ingrediencí na to si něco upéct? Už za pár minut pro vás budeme mít tip na výborný zákusek, který se skládá pouze ze tří přísad. Tak mějte naladěné Signál Rádio, protože mezi tím vám tady budou hrát například Depešáci.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

To byla Bonnie Tyler na Signál Rádio. Znáte to, rádi byste si něco upekli doma a moc toho nemáte. Nebo jste v pečení začátečníci a chtěli byste začít s něčím jednodušším? Na obě varianty máme výbornou odpověď. Jednoduchý cheesecake, který se skládá pouze ze tří ingrediencí. Stačí vám k tomu vejce, čokoláda, mascarpone a to je všechno. Příprava je opravdu jednoduchá a najdete ji hodně na internetových receptech. Není divu, že se to momentálně stalo hitem internetu. Můžete si udělat také zdravější variantu, a to když použijete hořkou čokoládu s větším podílem kaká nebo řecký jogurt s vysokým obsahem bílkovin. Ale to už je na vás. Užijte si mlsání a vychutnejte si k tomu další 80kovou hudbu.

0: Chlap Novo nám hráli na Signál Rádio, kde se můžeme pyšnit těmi největšími hvězdami 80. let, jako jsou Rick Astley, ABBA nebo Freddie Mercury. Všechny uslyšíte ještě do konce této hodiny, tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den. Penso con sueño para

0: Ladíte signál rádio, kam se nám někdo dovolal, aby nám, aby popřál, nebo aby si přál jednu písničku na přání. Takhle je to.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A já už slyším, že se nám tady někdo dovolal. Halo, dobrý den, slyšíme se.
2: Zdravím, pane Adame, Mirek z Brna.
0: Zdravím, Mirku, tak jste se nám dovolal. Máte nějakou písničku na přání?
2: No, o té aby to, to zpívá Špinarová slunečně povřežit novík, mikrovíků, kdyby to bylo možné.
0: Já tady teďka vidím Abu, ale je to dovedeno take it all, tak jestli nevadí, že bude tady to. To tady mám.
2: Ne.
0: Akorát.
2: To nevadí.
0: To nevadí, tak to jsme rádi. Ne. A komu písničku zahrajeme?
2: Mě přítelkyni, která je nemocná a se uzdraví rychle. A to a pro vás do rádia a se vám takhle zazví dobře, protože my máme rádi jedině vaše rádio, nic jiného.
0: Tak moc děkujeme. Přítelkyni zdravíme, mějte se krásně.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pondělní večer trávíte na vlnách Signál Rádia, kde se můžeme už za pár minut těšit na signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Mezitím si tu budeme hrát další parádní hity z 80. let. Hrát nám tady budou například Madonna, Bee Gees nebo Holly Johnson. Od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit moderátor Ada Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kde jsou tady pro vás už připravené signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
0: Startujeme drahně dávno, 4. května 1959. To byl den, kdy v Americe proběhlo první předávání cen Grammy. Ty tehdy obdrželi Perry Como, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra nebo Henry Mancini. V současnosti se zlaté gramofonky rozdávají ve více než stovce kategorií napříč hudebními žánry.

Pokračujeme horečkou, naštěstí ale jen sobotní noci. 4. dne měsíce května v roce 1978 totiž dosáhli Bee Gees s písní Night Fever, která se objevila ve zmíněném filmovém muzikálu, na vrchol britského singlového žebříčku. Následně po 2 měsíce vládla hitparádě i na druhé straně Atlantiku.

Třetí dnešní vzpomínka náleží Niku Kejmenovi. Je to 5 roku, kdy nás opustil tento anglický zpěvák, skladatel, hudebník a původně taky model. Zemřel po dlouhém boji s rakovinou kostní dřeně ve věku 59 let. Nejvíce se proslavil songy I Promise Myself ze začátku 90. a tímto z roku 1986.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde nám hrála Moderna. Občas se nám stane, že nevstaneme tou správnou nohou a k tomu nás ještě provází hned od začátku dne samé negativní zprávy. To je pak celý den na... Víte co? To je pak snadné věřit tomu, že na tom světě není vůbec nic pěkného. To ale není ani zdaleka pravda. My na našem rádiu věříme, že svět je stále hezké místo plné dobrých a laskavých příběhů, které vám každé všední ráno přinášíme. Rubrika Dobrá zpráva dnešního rána je tu od toho, aby vám přinesla radost a abyste mohli začít svůj den s něčím příjemným. Tak mějte naladěné Signál Rádio zase zítra po 7. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Večer trávíte se Signál rádiem, kde nám hráli Survivor s hitem Eye of the Tiger. Když slyším tuhle hitovku, mám vždycky chuť jít zaběhat a teď to vyšlo naprosto krásně, protože se s vámi loučím a poběžím na tramvaj domů. Vy si vychutnejte další pecky z našeho playlistu a Adam vám přeje krásný večer.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Sledujte Signál Rádio také na sociálních sítích. Těšíme se na vás na Facebooku nebo Instagramu. Buďte s námi i v online světě. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne? To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.